Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

0: Před 150 lety poprvé odhalil Martin Kříž spodní patra Sloupsko-Šušovských jeskyní. Právě na to koukneme ve vysílání Krokodýla. Ano, Sloupsko-Šušovské jeskyně tady u nás na Blanensku si letos připomínají významné výročí. Uplynulo 150 let od chvíle, kdy Martin Kříž poprvé úspěšně vypravil se do tehdy neprobádaných spodních pater jeskyní. Jeho expedice z roku 1876 položila základy moderního poznání těchto prostor. Tak díky za to, vydejte se i vy, užijte si, pokud vyrazíte do Sloupsko-Šušovských jeskyních v rámci nějakého výletu s dětmi o prázdninách. A teď si užijte i další hity na Krokodýlo.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Nadále si budeme užívat ten největší hudební výběr. Chystám ho pro vás. Jarek Hemala se vámi krásný poslech. Teď ale razíme mezi naše nejmenší. Ano, vydali jsme se do jedné z brněnských školek. Tam se zeptali Zlatíček na to, kdo je to porodník.
1: Je to doktor? Je to pan doktor, který rodí.
2: To rodí miminko. Zavytáhne někomu miminko z bížíška. Dává peníze, počítá.
0: Kdo je to porodník? Ptali jsme se těch nejmenších, kteří to mají nejblíž, že? Tak děkujeme za odpovědi. Už další ty jsou připraveny pro vás. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 111 000 korun.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 111 000 korun.

Dopravní omezení na Vyškovsku, silničáři upravují povrchy u křižovatky a tím pádem bude nějaké to zdržení a objížďky a právě na to koukneme. Jihomoravští silničáři zahájili dvě přestavby, jež si vyžádají dočasná dopravní omezení práce, lehce zkomplikují cestu šoférům na Vyškovsku, konkrétně pak u Hodějic a u Belešovic. Tak s tím počítejte, s drobnou změnou běžné trasy v těchto dnech jste právě měli počítat na tomto směru, tedy u Belešovic mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna a také u Hodějic. Pevné nervy za volantem, kdyby něco, volejte i do naší dopravní linky, třeba pomocí naší aplikace.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pět.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl, hit za hitem. Didi na

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Policisté v Břeclavi řeší kolikrát zvláštní případy a právě do Břeclavi, kde nás sladíte, posloucháte na 99,1 FM, se podíváme. Páv na útěku, ovce na nepovolené výpravě i bík na průzkumu okolí. Břeclavští strážníci v uplynulých dnech řešili jen běžné přestupky, ale spousty takovýchhle zajímavostí. A hned samozřejmě několik zvířecích, které jim svými výlety opravdu zpestřili službu. Tak doufám, že to zvládají. Do Břeclavi, kde nás sladíte na 99,1 FM, ještě jednou zdravíme a posíláme další hit.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, nestratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj.

0: hodin, 59 minut, krásné dobré nedělní ráno. Krokodýláci, tohle je Hit Crazy, Janča Houbová s vámi. No a naproti mě se zprávami Míša Kupská, krásné ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak co se rozvíme?
1: Včera se u Brna sjeli sběratelé retro kočárků. Více už ve zprávách.
0: Tak těšíme se, no a co si dáme z hitu Krokodýla po 7. hodině o Mitch Reader. Chybět nebude ani Milky. No a z českých hitů jak jinak než Činasky a víno na Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: A jak to vypadá s počasím? Teploty zatím okolo 15 stupňů Celsia, ale nebojte, poroste to značně. Očekáváme polojasno až oblačno, během dopoledne se v západní polovině kraje mohou tvořit přehánky, pozdě odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky mohou vyskytnout jinde v kraji. Jinak denní maxima 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěknou neděli.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Do Moravan u Brna se včera sjelo několik desítek sběratelek i sběratelů historických kočárků a retro kočárků. Hodinu popoledni se vydali na spanilou jízdu obcí. Nadšenců, kteří mají doma menší či větší sbírku starých kočárků, jsou po republice tisíce a scházejí se pravidelně na menších i republikových srazech jako tento. Krajská nemocnice v Tišnově pracuje na modernizaci Kutanova pavilonu, což je jedna ze součástí nemocničního areálu z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Zvýší se tak komfort pro ně i pro personál. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Zachráněn byl i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá. Z prvního místa do dnešní velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Dnešní závod v Maďarsku odstartuje v 15 hodin.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete na silnici v Horním Břečkově na Znojemsku. Dávejte pozor, jsou tu zvířata na vozovce. A taková aktualitka na silnici u Linhartic na Svitavsku, tak tady jsou hlášeny dvě havarovaná vozidla, průjezdce zvýšenou opatrností, tak na to dávejte pozor a buďte na sebe opatrní. Šťastnou a bezpečnou cestou, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

ráno. Přátelé, v neděli s datem 26. července, kdy svůj svátek slaví všechny Aničky a Anity a Anne Marie, tak přejeme všechno nejlepší, co nás čeká za malou chvíli. Tradičně kalendárko Rádia Krokodýl a prozradím, kam se můžete jít parádně vykoupat. 7. hodinu nám otevírá Milky, Just the way you are, tak užívejte krásné nedělní ráno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Na vteřinu přesně 10 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno. Na vlně Krokodýla s vámi v tuto chvíli Janča Houbovano a pojďme se podívat, kdo dneska slaví svůj svátek a co se událo v minulosti. 26. červenec, a to znamená, že v kalendáři je krásné, oblíbené ženské křestní jméno Anna, jméno hebrejského původu, které znamená milosti plná či milá. Takže pokud znáte nějakou Anu, Aninku, Anitu, tak všechno nejlepší, nejkrásnější. Pojďme se také podívat, co se událo v minulosti. Právě 26. července české země rok 1648. V závěru 30leté války obsadilo švédské vojsko Malou Stranu a Hradčany a zahájilo dvouměsíční obléhání Prahy. Rok 1855 Božena Němcová vydala legendární knihu Babička. No a rok 1983 Jarmila Kratochvílová zaběhla světový rekord v běhu na 800 metrů. Pojďme se také podívat do světa, tak rok 1945 na postupimské konferenci vydali Harry Truman, Winston Churchill a Chiang Kai-shek postupimskou deklaraci vyzývající Japonsko ke kapitulaci. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny, tak například herec, zpěvák, moderátor Roman Ondráček, herec Saša Rašilov mladší, matematik, miliardář a podnikatel Karel Janeček, britský hudebník Mick Jagger a nebo taky americká herečka Sandra Bullock. Tak pokud také slavíte, přeju vám všechno nejlepší.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Noční Moravu.
1: Je to tak, krokodýláci, tento týden osvěžujeme drinky. Máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store. A jak to vypadá, když osvěžujeme? Pojďme se na to podívat.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo v Bystrci u přístaviště. Tady máme dokonce cyklisty. Pěkný den.
3: Pěkný den. Dostali jsme pitíčko. Určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady.
4: Díky. Děkujeme moc.
3: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
1: Tak takhle to vypadalo na brněnské přehradě, kde jsme s naší krokohlídkou Rádia Krokodýl osvěžovali vás, posluchače, a nabízeli jsme 103 svěžích drinků z Charlie's Candy Store.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
6: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
5: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
7: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
5: Amethyst Welt Maisau.
7: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: devadesátky, bye bye bye, za malou chvíli Bruno Mars nebo taky Sebastian Hledám, a teď už se pojďme podívat, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A teď pozor všichni milovníci léta, vody a pohody. Na rádiu Krokodýl máme pro vás připravenou rubriku s krokodýlem na koupáku, abyste věděli, kam v těchto tropech, které dneska meteorologové hlásí, máte vyrazit. A máme pro vás přehled, kam v Brně a na jihu Moravy vyrazit za osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora s nejkrásnějším výhledem na Brno, takže plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit. Voda má příjemných 24 stupňů. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno, jich ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a takovou tu letní pohodičku. Voda má taktéž 24 stupňů a čeká vás tam i italská zmrzlina. Takže jak v Itošce na dovolené a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený pohodlný trávník, naslunění, voda v bazénu okolo 25 stupňů. Takže paráda, stačí si jen vybrat a vyrazit.
0: Rádio Krokodýl. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Minutku před 8 hodinou, Jenča Houpová s vámi. Krásné nedělní ráno, přátelé, a přede mnou taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy. O čem budou?
1: Já vám přeji pěkné ráno. Na Hádecké planince u Brna obnovují původní step. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme z hitu Krokodýla po 8 hodině? High Hopes. Panic at the Disco, je vám to možná povědomé, protože tenhle hit byl použit v soundtracku k videohře NHL 19, tom taky Phil Collins. Z českých hitů opět Radeček a Hory.
3: Tak

0: Rádio Gregorio. Počasí.
1: A jak to vypadá s počasím? Teploty aktuálně okolo 15 stupňů, ale nebojte se, poroste nám to značně. Očekáváme polojasno až oblačno. Během dopoledne se v západní polovině kraje mohou tvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřky v dalších částech Jihomoravského kraje. Jinak denní maxima 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkný den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje či motýl jasoň dymnívkový. U Otročině vsi na Berounsku včera dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně, při němž vůz během akce na podporu práv komunity LGBT+ najel do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus, dosud však nebyl zadržen. Brněnská zbrojovka je zpátky mezi elitou. Zatímco v týdnu klub oznámil, že cílem je udržet se v nejvyšší soutěži, včera se na hřiště děly zázraky. Stadion v Srbské ulici byl beznadějně vyprodaný. Brněnští fotbalisté nakonec pražskou Spartu rozdrtili 3-1.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Silnice I-35 u Linhartic na Svitavsku. Tady je hlášena dopravní nehoda, jsou tu dvě havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností, tak bacha na to. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: víkendová snídaně s krokodýlem je ve svém plném proudu. Skoro 3 minuty po 8 hodině. Krásné vstávání, krásné dobré ráno, Jenča Hubová s vámi. No a za malou chvíli krokodýlí zlatíčka. Otázka, kdo je to trdlo?
1: Když si třeba má oběd a pohybrndá se.
0: Další odpovědi za malou chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 10 minut po 8 hodině je čas na naše nejmenší posluchače, na krokodýlí Zlatíčka, kterých se budeme ptát ve školce v Řečkovicích, kdo je to trdlo?
2: Ten, kdo nic neví. Když si třeba má oběd a pohybrndá se. Když třeba hodí kousek dřeva do záchodu, tak se mu říká to, jak se to jmenuje, trdlo.
1: Tak tolik odpovědi našich krokodýlích Zlatíček a myslím si, že ta poslední odpověď docela odkazuje k tomu, co to ve skutečnosti trdlo je. Já jsem si tady našla odbornou definici a je to označení člověka, který svou nešikovností neúmyslně provede nějakou nepříliš závažnou, někdy přímo roztomilou hloupost, což je třeba dřevo v záchodě. Tolik krokodýlí Zlatíčka a otázka, kdo je to trdlo.
0: Radio Krokodýl. Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. Tak pojďme společně na to, tentokrát se společně vypravíme na romantickou zříceninu goticko-renesančního hradu Boskovice na Blanensku. Přivítá vás okrouhlou věží s cimbuřím a torzem paláce, odkud je možné rozhlédnout se po okolí Malé Hané a Drahanské vrchoviny. Vznikl ve 13. století, ovšem od 18. století chátral, přišel o střechu a jeho zdi posloužily lidem jako stavební materiál. Dnes areál nabízí kompletní zázemí, suvenýry a taky občerstvení. Technickou senzací je 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem a mimochodem jedná se o jediný funkční exemplář v republice. Za dobrého počasí je také možnost vyzkoušet si virtuální realitu, která vás přenese do historické podoby hradu. Od července do srpna má tato zřícenina Boskovice otevřené brány od 9 hodin a 30 minut do 18. hodiny. No a samozřejmě jako mnoho dalších hradů a zřícenin hradů má i tato boskovická svoji legendu. Podle ní hrad založil chudý ptáčník Velen, který ve své chaloupce nechal přes noc přespat cizince ztraceného v lesích. Druhý den ho doprovodil do Brna a až na Špilberku zjistil, že zachránil samotného brněnského knížete. Ten ho za odměnu povýšil do šlechtického stavu a daroval mu zdejší pozemky na stavbu tohoto hradu. Tak pokud třeba budete mít chuť vyrazit někam na výlet, za historií, za romantickou zříceninou, tak se vypravte právě na tu boskovickou.
0: Rádio Krokodýl. Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tohle je anglický zpěvák Ed Sheeran, Shape of You, za malou chvíli Gigi D'Agostino, anebo taky Olga Lounová, Optimista, teď už komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Krokodýláce, a protože teploty na neděli i na celý další týden jsou objednány přímo tropické, tak máme pro vás tip na parádní osvěžení jen kousek od Brna. Vydat se můžete na koupaliště Zbíšov s 5 venkovními bazény, super čistou vodou a dominantou koupaliště, 80 metrů dlouhým tobogánem. Areál nabízí mnoho možností sportovního vyžití, o něco dobrého do žaludku se stará kantýna s širokým výběrem občerstvení. Jinak celý areál koupaliště má bezbariérový přístup, takže ideální i pro rodiče. Kočárky, šatny a dostatek toalet, to je samozřejmost a v areálu je k dispozici Wi-Fi. Tak se běžte parádně vypnout na koupaliště Zbíšov. Vyrazit můžete i na koupaliště Slavkov, které nabízí rodinné vyžití. K dispozici je 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek mohou návštěvníci využít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal a nebo si mohou zahrát plážový tenis. K dispozici je také půjčovna lehátek, slunečníku a občerstvení. Vstup dospělák 150 korun, dítě 50 korun, tak si určitě běžte parádně zařádit na koupaliště Slavkov.
0: Radio Krokodýl.
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
3: Vlíšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artis Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
4: SK

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak tohle Katy Perry za jednu minutu, tady máme 9:00, Janče s vámi, no a se zprávami je tu opět Míša Kupská.
1: Pěkné dopoledne, uzavírka Brněnské ulice Branka již od zítřka, více už za chvíli.
2: Radio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9:00 devadesátky, no a s tím taky partička Blink.

0: chybět nebude ani Give It Up.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A co pak to počasí? Teploty nám pomalu šplhají nahoru. Dnes podle meteorologů očekáváme polojasno až oblačno. Během odpoledne se mohou tvořit přehánky, případně i bouřky. Jinak denní maxima tropických 32 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Zítra začne oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede k Nějížskou, Veslařskou a Hlavní. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kníničské. V safari parku Dvůr Králové nad Labem začaly za značného zájmu návštěvníků africké dny. Během včerejšího dopoledne dorazili do dvorské zoo tisíce lidí. Tradiční akce představující africkou kulturu potrvá do 2. srpna. Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na dnešek nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy. Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála včera na štvanici s 18-letou Rakušankou Lili Tagerovou 7-6, 3-6, 6-7. O 3 příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už také zdravím na silnice na I35 u Linhartic na Svitavsku. Je hlášena dopravní nehoda, jsou tu 2 havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností, tak s tím počítejte. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět třeba do naší krokodýlí aplikace, anebo nám rovnou zavolejte, tady je číslo.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krokodýl s vámi i po 9. hodině. No a na co se můžete těšit, tak samozřejmě nebudeme zahálet ani v neděli, protože připravená je lekce brněnského antecu a společně s ní Žanek Hlaváček.
1: Zdar jak svíňa skoro ksný. Komity, co to znamená, když je něco těžká livandula?
0: No tak to se dozvíme už za malou chvíli a teď už nám taky startují 90 a slibovaný Blink-182, tak si to moc užijte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Head away, what is love? A teď už jdeme taky na brněnské Hantec. Lekce brněnského jazyka je připravená, no a společně s ní odborník na brněnské Hantec Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar jak svíňa z kroksny. Komity, co to znamená, když je něco těžká livandula?
1: No a samozřejmě na to jsme se ptali hlavně vás, krokodýláci, co asi myslíte, že toto slovní spojení znamená. Pojďme na to.
3: Těžká levandule. To je buď, že hodně voníte po levanduli, anebo vás bolí hlava.
4: Vyčerpaná manželka.
5: Těžko říct. Nevím, fakt nevím.
6: Taky něco s policajtem určitě.
1: No tak musím říct, že mně se určitě nejvíc líbila hnedka ta první odpověď, když to hodně přeženete s nějakou ideálně asi levandulovou vůní. Ovšem, jak je to skutečně správně, to ví Žanek.
2: Když je něco těžká levandula, znamená to, že se něco nepodařilo, že je to špatný. Tak ať se vám dneska všechno podaří a žádná těžká levandula, jenom bytelný jeden.
1: Tak ideálně, když je neděle, tak by se nemělo ani nic dělat a kdo nic nedělá, nic neskazí. Tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Tak to byl Rolling Stones, no a teď už taky pohled do Brna. Parčík v Žabovřeskách ozdobí obří kovová žába. Krokodýláci, je to tak, trošku pojďme se podívat do historie. V oblasti Žabovřeských luk se v minulosti rozkládaly mokřady plné žab a dalších obojživelníků. No a právě jejich křik dal městské části Žabovřesky její jméno. Tuto historickou souvislost nově připomene obří kovová socha, která bude umístěna v parku na Bráfově. No a tuto obří žábu můžete obdivovat už od středy 29. července.
2: Ano, a tato žába v Žabinách usedne na velký kámen a stane se fontánkou. Vodní prvek bude sloužit výhradně jako dekorativní fontánka, nikoliv jako pítko. Mimochodem, s motivem žab se v městské části lidé setkají takřka na každém kroku. Zřejmě nejznámějším místem je secesní nárožní dům u Zlaté žáby z roku 1908 na rohu ulic Tábor a Veveří. Pak také podchod pod Hradeckou ulicí od března zdobí velké žáby i chameleon. Takže místo Pokémonu můžete vyrazit lovit žáby v různých podobách do brněnských Žabin.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Welt Maisau.
5: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Fešák Enrique Iglesias, za malou chvíli Redneck, nebo taky Rembrandt z Přátel, teď už komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Jste s krokodýlem mobily do tašky a pozornost do lavice po prázdninách. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě a chtějí, aby se děti při výuce více soustředili a méně času trávili na telefonu. No a jaké jsou první zkušenosti? Pojďme se na to podívat.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Josef Jelínek a jsem ředitelem na základní školnou Městská 23 na Brně v Řečkovicích. Je tomu 5 let zpátky, co jsme telefony zakázali se pouzděním a souhlasem rodičům a i nadále nás to rodiče podporují, takže my i nadále do školy se nám vrátila komunikace, zvětšila se nám slovní zásoba, děti u přestávkách spolu komunikují, chodí ven. Jsme šťastní jako plechy, jsme rádi, že se dá ve škole fungovat i bez telefonních zařízení.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
6: A co bude ve stejné Asii?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
7: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
8: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9 hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9 hodině. 99.

0: Give it up, tak tento hit nám uzavírá dnešní 99. Ladíte Krokodýl, Janča s vámi, no a se mnou taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy pro vás, o čem pak budou.
1: Pěkné dopoledne, letní dovolená se změnila v horor, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině na Krokodýlu Espresso. Krásná Kate Ryan. A z českých hitů Činasky slovenský klín.
3: Každá česká vlajka má slovenský klín.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes podle meteorologů očekáváme polojasno až oblačno. Během odpoledne se mohou tvořit přehánky, případně i bouřky, jinak denní maxima 29 až 32 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Vlny veder a málo srážek mění zeleň brněnských parků ve žluté savany. Travní porosty na Kraví hoře v Lužánkách či Denisových sadech vysychají rychleji než loni. Podle odborníků se péče o trávníky ve městě stále příliš pomalu přizpůsobuje měnícímu se klimatu. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Dovolená v Bulharsku se změnila během velmi krátké chvíle v horor. Při animačním programu se utopila teprve 7letá dívenka z Polska. Jejíž rodiče v osudnou chvíli byli v jiném bazénu. Případem se zabývá policie. Ta se zaobírá také tím, zda byl ve službě plavčík a plně se výkonu práce věnoval, nebo byl v osudný moment rozptýlen. Velký úspěch si připsali mladé mažoretky z Brněnska zastupující Rajhradsko a Židlochovicko v kategorii Stage Pompon Junior, které v chorvatském Varaždinu získali titul mistryň Evropy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravím řidiče na silnice, aktuálně nejsou hlášeny žádné vážnější dopravní komplikace, tak doufám, že nám to co nejdéle vydrží, jinak kdyby cokoliv, tak nám určitě dejte vědět, buď do naší krokodýlí aplikace, anebo nám rovnou zavolejte, tady je číslo.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Krásné nedělní dopoledne s datem 26. července, kdy svůj svátek slaví Anny, Anity, Anne-Marie. Tak vám přeji všechno nejlepší, dámy, jinak za malou chvíli se společně vydáme na zříceninu gotického hradu a taky společně vyrazíme na koupák. 10. hodinu nám v tuto chvíli odstartuje Sabrina Carpentera Espresso, tak si to moc užívejte a mějte krásnou neděli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Krokodýláci, protože teploty na neděli i na celý další týden jsou objednány přímo tropické, tak máme pro vás tip na parádní osvěžení jen kousek od Brna.
2: A kdeže to je? No, vydat se můžete na koupaliště Zbíšov s 5 venkovními bazény, super čistou vodou a dominantou koupaliště. Pozor, je to 80 metrů dlouhý tobogán. Areál nabízí mnoho možností sportovního využití a o něco dobrého do žaludku se stará kantýna s širokým výběrem občerstvení. Celý areál koupaliště má bezbariérový přístup, takže je ideální pro rodiče z kočárky a nebo třeba i pro někoho na tom vozíčku. Šatny a dostatek toalet je samozřejmostí, no a v areálu je k dispozici i Wi-Fi. Tak běžte se parádně vypnout na koupaliště Zbíšov.
1: Vyrazit můžete i na koupaliště Slavkov, které nabízí rodinné vyžití. K dispozici je totiž 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce, no a dětský bazén nesmí chybět. Kromě vodních radovánek můžete využít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, anebo si můžete zahrát plážový tenis. K dispozici je taky půjčovna lehátek, slunečníků, občerstvení, no a vstup dospělák je 150 korun, dítě 50 korun. Tak si běžte parádně zařádit na koupaliště Slavkov.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci a my společně opět vyrážíme poznávat krásy Brna a Jižní Moravy. No a tentokrát se společně vydáme na zříceninu gotického hradu Cimburk u Koryčan, který se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 kilometrů od obce Koryčany.
2: Vznikl ve 14. století a poslední obyvatelé odešli už v 18. století.
1: Prohlídková trasa je po Šíjové hradbě pod strážnou věží, z které je krásná podívaná na panorama hřibu.
2: A pozor, v sezóně se tu konají šermířské a kulturní akce, kdy je možné účastnit se i komentované prohlídky. Na tomto hradu je možnost zakoupit suvenýry či drobné občerstvení.
1: No a kdybyste se ptali na návštěvní hodiny, na návštěvní dobu, tak se můžete zastavit od května do srpna denně od 9. do 18. hodiny.
2: No a po cestě od parkoviště u Křížku k hradu je možné vidět studánku s podivným názvem Paní. Podle legendy si jeden z cimburských pánů vzal chudou milou dívku, když však odjel do válek. Jeho zlá rodina se dívky chtěla zbavit. Vodila ji k prameni a tak dlouho jí máčela v ledové vodě, až onemocněla a zemřela. Já doufám, že tento příběh vás neodradil a že na toto úžasné místo s názvem Cimburk, zřícenina gotického hradu, rádi zavítáte.
1: Míša Kupská doporučuje, tak určitě vyražte.
2: Jasně.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy-store.cz.

0: Zpěvačka Cher za malou chvíli, Kryštof Půlnoční hřích, anebo taky Bruno Mars, a teď se pojďme podívat, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady Krokodýláci, soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun a ve které aktuálně soutěžíme o jakou částku, prosím?
2: Ano, je to 111 900 korun.
1: Tak jestli pro někoho budou šťastné tyhle tři jedničky a uhodnete krokodýlí zvuk, což je tenhle ten. A samozřejmě se teda dovoláte k nám do studia, číslo je 603 103 103, tak si myslím, že vám to jistě udělá radost.
2: Tak to jsem zvědavá.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Chvíli po půl jedenácté, krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a první nejrychlejší volající, který chce soutěžit o 111 900 korun, tak je Rostě, je to tak?
2: Ano.
1: Rostě, já tě zdravím, pro úplnost připomenu krokodýlí zvuk. A tvůj tip, co by to mohlo být, zní jak?
2: Já si myslím, že to je drcení konflejků v moždíři. Mm-hmm. Jakoby na strouhanku na udělání domácího kuřet, jakoby KFC.
1: To je tvoje oblíbený?
2: Ano, nebo respektive dětí.
1: Je mi to jasný, tak jdeme se každopádně ptát arbitra, jestli je tento typ správný, jestli je to taky jeho teda oblíbený jídlo. Pojďme na to.
2: Dobře, jdeme na to.
3: A tak bohužel, arbitr nám říká, že to ani tentokrát není to, co byl váš tip. Každopádně nevadí, máte možnost hrát příště o zase vyšší částku.
1: Je to tak, Rostě, měj se krásně.
2: Vy taky, mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: přání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
1: V Líšni zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
2: SK Artist Brno.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Mandra, že ona se smála. Tak tento hit nám uzavírá dnešní 10. hodinu. Přátelé, 10 hodin 57 minut, Janča s vámi a naproti taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy.
1: Já vás zdravím a přeji pěkné dopoledne. Včera se u Brna sjeli sběratelé retro kočárků. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samosběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samosběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině Buggles

0: Parádní hitovka z roku 1979, no a samozřejmě po 11. už to potom bude jen a jen na vás, protože startují krokodýlí hity na vaše přání.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak to vypadá s počasím? Teploty nám ještě šplhají nahoru. Dnes podle meteorologů očekáváme tak střídavě polojasnou až oblačnou. Během odpoledne se mohou tvořit přehánky, případně i bouřky, jinak denní maxima 29 až 32 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěknou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Do Moravan u Brna se včera sjelo několik desítek sběratelek i sběratelů historických kočárků a retro kočárků. Hodinu popoledni se vydali na spanilou jízdu obcí. Nadšenců, kteří mají doma menší či větší sbírku starých kočárků, jsou po republice tisíce a scházejí se pravidelně na menších i republikových srazech jako tento. Krajská nemocnice v Tišnově pracuje na modernizaci Kutanova pavilonu, což je jedna ze součástí nemocničního areálu z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Zvýší se tak komfort pro ně i pro personál. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Zachráněn byl i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá. Z prvního místa do dnešní velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Dnešní závod v Maďarsku odstartuje v 15 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Žďársku na trase Velká Bíteš-Deblín odbočky na Pánov vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků, projíždí se bez držení. D1 na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov, tady stojí porouchané auto, tak projíždějte s opatrností. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 11. hodina nám odbyla a to znamená, že do studia vtrhl Milan Krobot.
1: Ano, ano, já tě zdravím, Janču. My jsme se tak trošku vzájemně rozhodili. Janča čekala, že přijde někdo jiný po tom měsíci, když jsem tady nebyl. A já jsem zase čekal, že to byl Martin sám.
0: A mě ještě rozhodilo, že se ti nějak poposunula židle a ty si jak kdyby trochu spadl dolů. To mě no, taky ale, trošku
1: ale držím. Tak a budeme držet celou dobu.
0: Doufám, že jo. Tak Milan Krobot po 11. hity na vaše přání.
2: Radio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: Je krátce po 11. hodině, hezké nedělní dopoledne, od mikrofonu Krokodýla už vás taky zdraví Milan Krobot. Odstartovali hity na vaše přání, no a až do dnešního pravého poledne na lince 603 103 103 budu plnit vaše přání. No a jdeme rovnou na telefonní linku, koho pak tam máme, hezké dobré dopoledne.
1: Tady Pavel Janča z Velké Meziříčí, samozřejmě z pečovatelského ústavu, kam bych já zahrál všem, ale hlavně dneska bych já zahrál všem Aničkám a nám, který mají dneska krásný svátek, a přeju jim všechno nejlepší a chtěl bych zahrát to i do Sazomína, kde je babička jedné kamarádky, která se jmenovala Anička, takže jí do babička. No a potom bych chtěl zahrát samozřejmě do Sazomína, do Slavkova, do Brna a do Velkého Meziříčí všem andílkům, kteří za nás bojou, a mějme se rádi a buďme rádi, že jsme takový, jaký jsme. Mám vás hrozně rád, mám rád vaše rádio a přeju vám všechno nejlepší. Díky moc.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Napsání.
1: No a po Adamu Hďuricovi připraven další hit tady u nás na Krokodýlu. No a jaký to bude a komu ho budeme hrát, tak uvidíme, kdo pak na lince. Krokodýl, kdo tam?
2: Čau, ahoj, tady Jirka Hrušovany.
1: Nazdar, tak co dáme, komu to pošleš?
2: Dneska dáme klasický Meduzu bez kontroly, nechám to zahrát nám do auta. Potom samozřejmě Mírovi Petulce do Žďáru, obon dvou Milanům do Bystrca, Janči do Řečkovic, panovi Andělovi, co valo přede mnou, pak Alex do Lužic nebo do Slavkova, buď na benzínku, nebo jestli pije kafe v kuchyni. Samozřejmě tobě, Peťovi, Jirkovi, všem, co mě znajou a všichni to poslouchají.
1: Tak jo, díky za výběr, šťastnou cestu, měj se krásně a už ti tam hrajem. Ahoj.
2: Díky moc, Ludo, čau, čau.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: na psání.
1: Tohle byla Meduza v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. No a na telefonu už teď zdravíme Kitku.
2: Kitko, dobrý den.
1: Ahoj, ahoj. My tě zdravíme, prosím tě. Tak kde se ladí Krokodýl, prozraď?
2: Tak Krokodýla hladíme na táboře. Konkrétně je to tábor oddílu Lorien v Dolní Libochové. A tímto bych chtěla nechat zahrát všem, kdo se na tomto táboře a na chodu oddílu už 30 let podílí. Letos slavíme 30 let. A teďka bych chtěla ještě konkrétně všem, kdo se podílí na dnešním obědě. Máme v dolky 464 kusů.
1: Jej, damane. No, tak my vás moc zdravíme. Jaké tam máte počasí? Prozraďte.
2: Teď je pod mrakem, ale čekáme, že konečně začne svítí sluníčko. Vyrazíme i na koupák a do rybníka, takže čekáme jenom ty tropy.
1: Super, to je život. Tak co k tomu budeme hrát?
2: Chtěli bychom Evu Farnou, protože tady celý tábor trénujeme, aby jsme tu písničku měli úplně perfektně dokonalé. Takže Evu Farnou na Ostřínože.
1: Tak jo, jdeme na to. Doufejme, že to teda u vás nebude na táboře na Ostřínože, ale že to bude na pohodu, na klid, že to všichni přežijete ve zdraví, že si to užijete, no a pojďte to teda rozjet. Zdravíme vás z Krokodýla a užijte si to. Ahoj!
2: Díky moc, ahoj!

0: hit za hitem z Krokodýla, tohle Eva Farná na ostří nože. Zdravíme ještě jednou všechny táborníky a doufám, že už máte teda všichni natrénováno.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a Vitek, na vaše přání jedeme dál, míříme opět na telefonní linku a koho tam zdravíme?
2: Ahoj, zdravím Renata ze Světnova, zdravím všechny krokodiláky, zdravím Pavla a chtěla bych poslat písničku mojí dcerunce, Verunce, jejímu příteli Tomášovi a vnučce Emičce a zdravím všechny, zdravím vás všechny a děkuju.
0: Co máš plánu dneska mimochodem? Odpočinek doma?
2: No, já uklízím po malířích.
0: Uklízíš, jej, Damane, ale tak zase bude čerstvě vymalováno, nebo je čerstvě vymalováno.
2: Já mám úplně úžasnou náladu a jsem ráda, že jsem se k vám dovolila, takže všechno klape.
0: Super, One Republic jen pro tebe, užij si to a měj se
2: a
0: krásně.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Wildlife, vám všem krokodýláci, všude tam, kde se ladí krokodýl, ať už někde v uších, na cestách, či doma na chaloupce, odpočíváte, vegetujete a užíváte si nedělní dopoledne. Jsou to hity na vaše přání, no a za malou chvíli opět na lince 603, 103, 103 pokračujeme. 11 hodin, 22 minut k tomu.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
3: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
4: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
3: Amethyst Welt Maisau.
4: Více na amethystwelt.at.
2: Radio Krokodýl.
1: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Je dobré mít parťáka při práci.
2: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Jsou tu hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, no a teď už taky kabáti míří do Brandýsa nad Orlicí, kde se ladí krokodýl. Prý jim tam začíná sluníčko pěkně topit, no a chtěli by zahrát něco od kabátů. Hlavně teda Homie píše pro jeho manželku Martinu a neteř Markétu. A tímto škubání plevele jde pěkně od ruky. Tak holky, ať se daří a kabáti k tomu. Ahoj.
7: Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: a hity na psání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu jsme zpátky a míříme opět na telefona. Tam zdravíme Evičku z Moravských Bránic. Evi, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak co dáme, komu to pošleš?
2: Dáme si ty rozkaniu pro sebe, pro tebe a pro vnučky.
1: Tak jo, co dnes plány na odpoledne jsou nějaké?
2: Zavařování okurek.
1: Jaj, tak ať se to daří, doufám, že nějaká ochutnávková lahvinka zamíří i sem k nám do rádia na ochutnání. Držíme palce, ať to dobře dopadne a LP už hrajem a užijte si to, Evi. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj. Děkuji.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: na psání.
1: Tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání 11 hodin, téměř 34 minut k tomu. Hity jsou ve své druhé polovině, ale ještě rozhodně spoustu přání na lince 603 103 103 stihneme. No a komu budeme plnit další přání teď? Kdo tam?
2: Ahoj, Alex Hodonín, neboli Lužice, krokodýláci už ví.
1: Tak my moc zdravíme. Jaké máte počasí v Lužicích? Horko.
2: No, úplně parádní.
1: Parádní.
2: Ani moc horko.
1: Tak to je...
2: Trošičku akorát.
1: Tak to je dobře. Co k tomu budeme hrát a komu to pošleš?
2: Chtěla bych písničku od UB40, tam se bude jmenovaný Líbit, jelikož jsem zcela výjimečně v tuto dobu u poledního přání, protože já mám teda jako ponoční, ale zaslechla jsem kamaráda Jirku, který mě tam před chvílí nechával hrát. A jelikož jsme v takovém krokodilním spojení, tak hned jsme se pustili do psaní, takže čeká nějakou odezvu. Takže bych to chtěla samozřejmě oplatit Jirkovi, kuchař, kuchtí, kousek od Brna. On tam volává do Slavkova, kde určitě poslouchá Vilda z Jaruš. A mám tady holky, které mají ranní směnu. Já už jsem tady dávno neměla být. Je tady Martička u nás na benzínce a je tady Silvuška v restauraci a holky pracují, tak bych jim chtěla popřát krásnou směnu a úplně krásný celý zbytek, ať se jim daří. Taky bych ještě vzpomenula s dovolením Peťku ze Žďáru, která taky mě umí vzpomínat. No a samozřejmě Peťulku Holíka, který se o víkendu nevyskytuje, ale tím pádem chybí, takže ať je kde chce a dělá cokoliv, tak bych mu chtěla popřát krásnou neděli. A tobě milý samozřejmě taky. Krásnou službu.
1: Děkujeme moc krát. My vás zdravíme taky, užijte si to a už vám tam hrajeme. Měj si krásně, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: No a v hitech na vaše přání míříme opět na telefonní linku a tam zdravíme Zdendu. Zdeny, ahoj.
1: Zdar Mildo, to je Zdenek ze Šepkovic. Písničku bych poslal místním šepkovickým fotbalistům, tady pořádají od včerejška pouť, takže borci, nepřežeňte to, do rána to nebylo sice nejhorší, ale přežili jste určitě a dneska ještě pokračujete. No a když jsme u fotbalistů, tak pozdravíme borce, zbrojováky, když to včera Spartě nandali. Já to teda trefil, skoro jsem to trefil, pátek u Petě Holika jsem typoval 3-2 pro zbrojovku. Dáme to i všem fanouškům pochopitelně. Pro moji Karolinku Těhulku, Davidovi, Monice Věrce, mým klukům Peťovi a Patrikovi jedou zrovna mákat do Mnichova, vám k robotáčkům pochopitelně, Tigerovcům z kluba Utěchova, vysmátým Slavkovákům, no a tobě zvlášť ještě do rádia. Takže hezkou neděli a zdar, jak si mě přijde Zdenek a dáme Guns N' Roses.
0: Jdeme na to, Zdeny, užij si to a měj se krásně, čau.
1: Díky, Milo, čau.

0: Guns Roses tady u nás na Krokodilu v hitech na vaše přání. No a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli budeme hrát podle vás.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
7: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu a Linka 603 103 103 právě teď v tuto chvíli pro vás. No a teď už taky Abraxas, obyčejný svět pro naše posluchače, kteří nám psali na apku, tak si to užijte.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Olga Lounová, no a ve studiu Míša s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěknou neděli. Na Hádecké planince u Brna obnovují ochránci původní step. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po pravém poledni to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Tones and I. Nebude chybět Khaled. No a budeme hrát to nejlepší ze slovenských hitů a dáme si No Name.

0: Rádio Gregorio. Počasí.
1: No a teď už se jdeme taky mrknout aktuálně na počasí v centru Brna 24 stupňů Celsia. Podle meteoradaru, tak ten nám ukazuje drobné přehánky, zejména na severní části nebo v severní části našeho kraje. Jinak dnešní maxima byly předpovězeny k 32 stupňům Celsia, polojasno, oblečno, lokálně může být i jasná obloha, jinak odpoledne očekávejte v polovině kraje nějaké ty drobné přehánky, tak pozor na to.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkný den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje či motýl jasoň dymnívkový. U Otročině vsi na Berounsku včera dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně, při němž vůz během akce na podporu práv komunity LGBT+ najel do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus, dosud však nebyl zadržen. Brněnská zbrojovka je zpátky mezi elitou. Zatímco v týdnu klub oznámil, že cílem je udržet se v nejvyšší soutěži, včera se na hřiště děly zázraky. Stadion v Srbské ulici byl beznadějně vyprodaný. Brněnští fotbalisté nakonec pražskou Spartu rozdrtili 3-1.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů, samozřejmě krom těch uzavírek, které tu máme. Jinak, co se týče dálnice D1, tak tady v okolí Brna počítejte se silnějším provozem. Pokud jedete z Vyškova ve směru na Prahu, tak u exitu Brno centrum, tam se to klasicky štosuje, zdržení zhruba okolo 10 minut. No a další 10 minutovka, ta vás čeká naopak na D2. Pokud jedete z Břeclavi na Brno, je to před exit 11, Blučina, taky tam hodně trpělivosti. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je krátce popraveme polední hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýlem. Přeje Milan Krobotno a chystáme pro vás další tip, kam vyrazit s přáteli či rodinou. Tak si na to počkejte, do té doby další hity, tak si užívejte nedělní odpoledne s krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kelakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: No a co takhle krokodýláci vyrazit s přáteli či rodinou na vodu? No a tady na Moravě nemusíte za vodou daleko, protože když se vydáte na jih Moravě na baťák, tak to rozhodně bude stát za to. Přímo na vodě si můžete užít krásnou plavbu. Mimochodem, Baťův kanál nabízí atraktivní a netradiční možnost, jak poznat právě vše a celý krásný kraj kolem řeky Moravy, od Kroměříže až po Hodonín. Mimochodem, po letošním otevření nové plavební komory se splavná trasa prodloužila až do Hodonína a nyní měří přibližně 60 kilometrů. Nejnovějším přírůstkem je taky plavební komora Rohatec Sudoměřice. No a na trase můžete okusit řadu skvělých zážitků přes ochutnávky slováckého vína, návštěvy vinných sklepů, historických měst, chráněných přírodních lokalit. No prostě můžete si tam užít naprosto vše plnými doušky. Půjčovný lodí mimochodem najdete na přímo kanále ve Starém městě Uherském Hradišti Veselí nad Moravou v Norovech, Strážnici, Sudoměřicích, Petrově či Hodoníně. Tam si můžete půjčit nejen lodě, ale mimochodem vzít si i kolo, kánoj, prostě cokoliv, co přispěje k té vaší letní letošní dovolené. Tak si to užijte, zdravíme Slovácko, jih Moravy, no a s krokodýlem vyrážejte za zážitky.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: My vám hit za hitem z Krokodýla. Teď už taky před námi další hity, ať už Depešáci či Kato John. No ale ještě předtím se jdeme podívat, komu na Krokodýlu pomáháme tento týden.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Pustíme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Depešáci. No a i když máme stále prázdniny, příští týden už se nám přehoupnou do své druhé poloviny. No a věříme tomu, že spousta dětí, studentů je někde vycestovaná anebo si užívá volna. Tak přeci jen už se školy opět chystají k tomu, až už sednete do školních lavic. No a my jsme rádi za školy, které podporují školy bez mobilních telefonů. No, možná je to i dobrý nápad pro všechny další školy a možná inspirace všem dalším školám, aby se děti více soustředili nejen na výuku, ale netrávili na telefonu tolik času a zapojili se do dalších užitečných aktivit, co škola vždy pro své studenty zajišťuje. Tady další škola, pojďte si poslechnout na ty zkušenosti a ty zkušenosti učitelů.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Jedličková, jsem ředitelkou Tyršovy základní školy na Kůldově ulici v Brně. My toto omezení máme již několikátým rokem. Po konzultaci jak s žáky, tak s rodiči jsme to zavedli a máme s tím velmi pozitivní zkušenost. Takže celé to považujeme za velmi pozitivní.
1: Za naši

0: Děti, děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: hit za hitem z Krokodýla i před 13. hodinou. No a ve studiu připravená Míša Kupská s dalšími zprávami. A o čem budou, Míšo?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Uzavírka Brněnské ulice Branka již od zítřka. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samosběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samosběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Clean Bandit. Přidáme k tomu Kysáky. No a zazpomínáme na chaos a vodopády.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: No a venku nám naštěstí v tuhle chvíli voda nepadá. Aktuálně v centru Brna sluníčko téměř 26 stupňů Celsia. Jinak dešťové přehánky v tuhle chvíli okolo Velké Býteše. Meteorologové předpověděli dnešní maxima k 32 stupňům Celsia, polojasno oblečno. Lokálně taky skoro jasno, jinak během odpoledne v západní polovině kraje nějaké ty drobné přehánky. Jinak pozdě odpoledne, večera, v noci se pak lokálně přehánky dostanou na celé území, no a objeví se nějaká i bouřka.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Zítra začne oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede k Nějnišskou, Veslařskou a Hlavní. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kníničské. V safari parku Dvůr Králové nad Labem začaly za značného zájmu návštěvníků africké dny. Během včerejšího dopoledne dorazili do dvorské zoo tisíce lidí. Tradiční akce představující africkou kulturu potrvá do 2. srpna. Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na dnešek nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy. Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála včera na štvanici s 18-letou Rakušankou Lili Tagerovou 7-6, 3-6, 6-7. O 3 příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Pozor, klasika D1, D2, to křížení je v okolí Brna. Tady máme hustější provoz a počítejte tam se zdržením víceméně okolo 10 minut. Jdeme taky na D52, 21. kilometr ve směru na Brno, tady pozor na odstavené auto s poruchou, tak šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv a kdyby něco, dejte nám o tom vědět.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po 13. hodině, Milan Krobot na Krokodýlu stále s vámi, no a za malou chvíli už taky naše zlatíčka, kterých jsme se tentokrát ptali na to, kdo je to podle nich ufoun a jak vypadá.
1: To je takový manťan a má jedno oko.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity, no a teď už taky pro vás Lady Gaga a Bradley Cooper.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena vejde do velkého obchodu se sportovním zbožím a chce brokovnici. Je to pro mého muže. Aha, a řekl vám, jakou máte vzít ráži? Ptá se prodavač. Děláte si legraci? On ani neví, že ho chci zastřelit.

Bye.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu už taky naše zlatíčka, se kterým jsme vyrazili do školky v Krpoli, abychom se jich zeptali, kdo je to podle nich ufoun a jak vypadá.
2: On je takovej zelený a má dvě oči.
3: Ten ufoun je takový zelený a lítá v planetě v lítajícím talířu.
4: Je velký a má strašně velký uši.
5: To je takovej manťan a má jedno oko.
6: To je v planetě takovej, tam je takovej netvor. A vypadá takovej zelený je celý.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše zlatíčka krokodýla, když jsme se dětí ptali na to, kdo je to podle nich ufoun a jak vypadá. No tak ať už jste krokodýláci kdekoliv, doufám, že si užíváte nedělní pohodičky, sluníčka k tomu další hitu z Krokodýla. 13 hodin, 22 minut.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
8: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
7: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
9: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
7: Amethyst Welt Maisau.
9: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Joan Jett, no a chystáme další hity, dorazí Alvaro Soler, no a dáme si taky krokodýlí zvuky, tak buďte ve střehu. Teď ještě, ale taky jdeme fandit všem školám, který podporují provoz bez mobilů.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Alena Zemčíková, jsem zástupkyně ředitele soukromé mateřské školy a základní školy na Rozmarinové ulici v Jundrově. Použití mobilu máme omezeno školním řádem, děti ve škole mobil vůbec nepoužívají a máme s tím dlouholeté dobré zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: No a krokodýláci, před námi další soutěžní kolo. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku aktuálně 111 950 korun. No a vždycky nám sem píšete, že se nemůžete dovolat a že je to nějaké zvláštní a tak dále a tak dále. Dívejte, přátelé, v tuhle chvíli je vyvěšená linka. Vy, co k nám voláte 603 103 103, tak vám určitě hlásí, že je linka obsazená. Já tu linku zavěsím a uvidíme, kdo pak se dovolá jako první. Zavěšuji právě teď 603 103 103. Je to na vás, krokodýláci. Kdo se dovolá jako první do studia, bude hrát o 111 950 korun. No a někoho tam už teď máme. Krokodýl, dobrý den, kdo tam?
2: Dobrý den, tady je Jiřina.
1: Dobrý den, Jiřinko. Jste první, která se mi dovolala na linku 603 103 103.
2: Nemůžu tomu ani uvěřit.
1: Vidíte, já vždycky všem říkám, že stačí dobře poslouchat, počkat si na tu výzvu a pak se vždycky dovolat, protože ve chvíli, kdy řekneme linka odblokována, je tak učiněno. Udělal jsem to opět teď a vidíte, dovolala jste se mi jako první. Tak malá velká gratulace aspoň prozatím. 111 950 korun ve hře, no a je to na vás, zdali ten váš tip vám tuhle částku získá. Tak jdeme na to.
2: Ano.
1: Co myslíte, že je náš krokodýlí zvuk tedy? Prozraďte.
2: Tak já bych si tipla, jestli to nemůže být zvuk kivadla odbíjecích hodin.
1: Zvuk kivadla odbíjecích hodin. Podle vás to tedy zní takto? 111 950 korun ve hře. Arbitr připraven odpovědět a říká, že váš tip je... špatný. Nevadí. Každopádně držím palce třeba při dalším vašem tipu. Třeba to vyjde. Pozitivní zpráva je to, že náš bank se opět o něco navýší a budeme hrát o větší sumu.
2: Ano, děkuji.
1: Tak se mějte krásně, hezkou neděli a naslyšenou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.cukru.com. V Líšni zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
1: SK Artist Brno. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Black Eyed Peas tady u nás na Krokodýlu hit za hitem krátce před 14. No a do studia opět dorazila Míša Kupská a má pro vás další čerstvé zprávy. Míšo, vítej, o čem budou zprávy?
1: Přeji vám pěknou neděli. Letní dovolená se změnila v horor. I o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Baťman. Tomáš Baťa, Švec, který dobil svět, nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Top 50. Každou sobotu od 18. do 21. hodiny vám představíme 50 největších hitů vás, posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodýl.cz.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 14. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Ed Sheeran a Justin Bieber. Nebude chybět ani Will Smith. No a dáme si to nejlepší z českých hitů a dorazí Lucka Bílá.
2: Každá bouře, co se přežene, někdy to bolí, to nežene.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Tak doufám, že u vás žádná bouřka v tuhle chvíli nehrozí. Co se týče Brna, tak sice zataženo, teplota ale k téměř 31 stupňům Celsia, což je asi nejteplejší místo tady u nás na Moravě. Jinak z Vysočiny nám hlásíte teplotu okolo 25. No a v tuhle chvíli dešťové přehánky v okolí Náměště nad Oslavou, Velké Býteše, Tišnova a Blanska či Boskovic. Tak pozor na to. Meteorologové ty dnešní maxima předpověděli k 32, no a odpoledne se objeví také nějaká ta bouřka.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Vlny veder a málo srážek mění zeleň brněnských parků ve žluté savany. Travní porosty na Kraví hoře v Lužánkách či Denisových sadech vysychají rychleji než loni. Podle odborníků se péče o trávníky ve městě stále příliš pomalu přizpůsobuje měnícímu se klimatu. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Dovolená v Bulharsku se změnila během velmi krátké chvíle v horor. Při animačním programu se utopila teprve 7letá dívenka z Polska. Jejíž rodiče v osudnou chvíli byli v jiném bazénu. Případem se zabývá policie. Ta se zaobírá také tím, zda byl ve službě plavčík a plně se výkonu práce věnoval, nebo byl v osudný moment rozptýlen. Velký úspěch si připsali mladé mažoretky z Brněnska zastupující Rajhradsko a Židlochovicko v kategorii Stage Pompon Junior, které v chorvatském Varaždinu získali titul mistryň Evropy.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krokodýlem vyrážíme také na silnice a pozor, v Brně se nám bourá Bystrecká ulice u nájezdu na Kníničskou, tam blokuje provoz nehoda dodávky s motorkářem, tak tam počítejte se zdržením. Co se týče dálnice D1, tak 211. kilometr, tam dejte pozor na porouchaný karavan, no a samozřejmě v okolí Brna D1, D2, stále se to tady štosuje, tak počítejte, že se nám tam popojíždí a zdržení okolo 10 minut. No a vyrazíme ještě na Brněnsko, do Kuřimi, Legionářská ulice. Tady máme nehodu dvou osobních vozidel. Projedete sice bez zdržení, ale i tak tam dávejte pozor. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je po 14. hodině, hezké nedělní odpoledne, s krochu dílem přeje Milan. No a my už opět pro vás budeme mít za malou chvíli jeden tip, kam vyrazit s celou rodinou. Je to totiž sezona zámků a hradů, no a na jeden hrad vás tady u nás na Jižní Moravě pozvem. Tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Doma na Krokodýlu už opět pro vás tip, kam vyrazit s přáteli či rodinou. No a tentokrát se společně vydáme na romantickou zříceninu hradu Zornštejn, který mimochodem pochází ze 14. století a byl postaven nedaleko místa původního hradiště. S tímto hradem se pojí skutečně bohatá historie, protože patřil až do dobytí husity českým králům. No a pozůstatky hradu najdete na vysokém ostrohu nad řekou Dý, blízko ústí Želetavky. Mimochodem, co se týká hradu, tak nechybí taky jedna pověst o přízraku bílé paní. Mělo by jít o manželku Hinka z Lichtenburka, která skočila z okna poté, co padl její muž během boje s královským vojskem a zabila se. Přízrak byste mohli spatřit od Květné neděli mimochodem, kdy se vynořuje ze studny také na hradě sud naplněný pokladem. Tak možná si na to počkejte. No a každopádně dnes tahle zřícenina je veřejnosti přístupná. Můžete tam obdivovat nejen zbytky hradu, ale také nádherné výhledy na Vranovskou přehradu. No a pokud byste to krokodýláci nestihli, třeba tento týden nebo tento víkend, tak se těšte na ten příští, protože v neděli vás přímo na hradě čeká skupina historického šermu Královští žoldnéři. Tak si to nenechte ujít s krokodýlem.
0: Krokodýl cestovatel. Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hrajme vám hit za hitem s Krokodýlem, tohle taky Kylie Minogue, 14 hodin, téměř 29 minut k tomu, no a před námi další hity Las Ketchup, anebo také Tereza Kerndlová. Ale ještě předtím se podíváme, komu na Krokodýlu pomáháme tento týden.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: No a z krokodýla zdravíme v tuhle chvíli nejen všechny brněnská, ale taky jihomoravská koupaliště. V tuhle chvíli aktuálně letí pozdravy taky do Slavkova u Brna. Mimochodem, tam mají teplotu vody 23,4 stupně Celsia. No to je naprostá paráda. Zavírají tam dnes ve 20 hodin. No a pokud byste se tam chtěli vydat po 15. hodině, vstupné je tam 100 korun. No a od 18 hodin dokonce vstupné 50 korun. Dívám se taky aktuálně na to, jak si tam užíváte, tak vy, co možná nás slyšíte ve Slavkově u Brna, tak krokodýl vás zdraví a zkuste nám od toho bazénu aspoň zamávat. Jestli nás slyšíte, my vám tady ze studia máváme, tak doufám, že nás slyšíte i vy a že si užíváte. Já myslím, že atmosféra je tam naprosto skvělá a vy, co si chcete užít parádní koupačky a pohodičky, tak určitě si nenechte návštěvu slavkovského koupaliště užít. No a vy, co to máte blíže naopak do Zbíčova na koupaliště, tak zdravíme i tam. Tam vás totiž čeká 5 bazénů, no a taky parádní 80 metrů dlouhý tobogán, volejbalové hřiště, plážový volejbal si tam můžete užít plnými doušky, užít si další stolní hry, no a prostě pohodička, která k létu patří. Tak zdravíme nejen do Slavkova, zdravíme taky do Zbíšova. Tam aktuálně nám hlásí teplotu vody 21 stupňů Celsia, tak tam se parádně osvěžíte. Tak užívejte, krokodýláci, máme vás rádi a díky, že jste s námi.
0: Krokodýl na koupáku. Rádio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je

0: středa. Albert.
1: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Calling, hit za hitem z Krokodýla krátce před 15. hodinou. No a ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami. O čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Včera se u Brna sjeli sběratelé retro kočárků. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Ale Farben. Bude chybět ani Mr. Prezident. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si Marka Ztraceného.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: No a teď už taky vyrážíme pohledem na počasí. V centru Brna teplota téměř 31 stupňů Celsia. V tuhle chvíli aktuálně nejvíce teplej je na Břeclavsku, kde nám hlásíte 32,3 a to přímo z Poštorné. Jinak 25 máme aktuálně na Vysočině, no a na Znojemsku nám v tuhle chvíli drobátko prší. Meteorologové předpověděli dnešní maxima k 32, což si myslím, že se vyplnilo. Jinak, když se na to dívám, jak to bude vypadat s počasím zítřejší den, tak v noci počítejte s teplotami, které budou mezi 20 až 17 stupni, no a ten zítřejší den mezi 25 až 28. Na severu tam to bude podstatně méně, lokálně jen okolo 23 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěknou neděli.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Do Moravan u Brna se včera sjelo několik desítek sběratelek i sběratelů historických kočárků a retro kočárků. Hodinu popoledni se vydali na spanilou jízdu obcí. Nadšenců, kteří mají doma menší či větší sbírku starých kočárků, jsou po republice tisíce a scházejí se pravidelně na menších i republikových srazech jako tento. Krajská nemocnice v Tišnově pracuje na modernizaci Kutanova pavilonu, což je jedna ze součástí nemocničního areálu z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Zvýší se tak komfort pro ně i pro personál. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Zachráněn byl i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá. Z prvního místa do dnešní velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Dnešní závod v Maďarsku odstartuje v 15 hodin.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Z Krokodýla zdravíme taky řidiče na silnice. Víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Pozor na dálnici D1, tady se nám to klasicky štosuje v okolí Brna, no a pokud jedete z Brna ve směru na Prahu, tak za exitem Brno centrum až po exit téměř Brno k Popůvkám, tak tam je zdržení zhruba asi okolo 11 minut, tak hodně trpělivosti i tam. No a jdeme se podívat na Brněnsko, Vranovice, Sadová ulice. Tam nám došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Projedete tam s opatrností, tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: krátce po 15. hodině, a to znamená jediné, do studia už míří Míša Rotrová, která si s vámi užije to nedělní odpoledne, no a chystá pro vás také brněnské Hantec. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Pěkné nedělní odpoledne na Krokodýlu už s vámi Míša Rotrová a taky Honza Žanek Hlaváček a společně se jdeme podívat na trošku toho Hantecu. Hany, vítej, co jsi pro nás připravil?
2: Zdar jak svíňa skorochsný, debrecínky a kalousci. Komity, co to je, sůlc na vaně?
1: No, někteří možná, ano.
3: Co jako pupek?
1: Vana.
4: Břicho.
3: Vana, asi velký břicho, no.
1: Vana, břicho. Jsme blízko, ale jak je to naprosto správně, Žany?
2: Sůlc na vaně jsou špeky na břichu. Tak se jich nějak zbavte, anebo je nevnímejte a mějte betel jeden.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A teď si ještě srovnejme, čas je 15 hodin 19 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz.
0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
7: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
6: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
8: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
6: Amethyst Weltmeisau.
8: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

4. před námi a z krokodýla zdravíme taky na cesty třeba Zdenka Bajkera, ať to pěkně sviští. No a pozdrav teď od nás letí taky do Znojma, kde nás ladíte na 96,2 FM. Ve Znojmě chtějí snížit populaci holubů, kterých je tam opravdu hodně, a to představte si za pomocí holubníku a speciálního krmiva, které zamezí jejich rozmnožování. Možná si říkáte, proč je takový problém mít tam hodně holubů, tak škodí to jednak třeba majitelům domů, fasádám, no a vůbec i tomu veřejnému prostředí. Tak tolik tedy Znojmo a holuby, teď už taky Kylie Minogue.

0: Krokodýláci, zatím jsou tu letní prázdniny, věřím, že si je užívají nejen děti, ale hlavně třeba jejich učitelé. No ale po prázdninách zase pěkně mobily do tašky a pozornost do lavic. A přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti při výuce více soustředili a méně času trávili na telefonu. A jaké jsou první zkušenosti učitelů?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Souček, jsem ředitelem základní školy Blansko na Erbenově ulici. Ve školním řádě máme potvrzeno to, že mobilní telefony se v průběhu vyučování nesmějí používat.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na krokodýlu Donna Lewis chvíli před 16. hodinou, kdy je připravena taky Míša a další čerstvé zprávy. Vítej.
1: Přeji vám pěknou neděli. Na Hádecké planince u Brna obnovují ochránci původní step. Podrobnosti už za chvíli.
0: No a co si dáme z muziky pěkně po 16., na co se můžete těšit, třeba možná k nějakému tomu koupání. Bude třeba spojení David Guetta, Alphaville a Ava Max Forever Young. Tak já byste mohli trošku rozhýbat své boky, dáme si Michaela Jacksona. A z českých hitů potom Půlnoc od Poetiky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí letní, horké, tak to má asi v létě být. Ideálně, pokud to trávíte někde u vody, ať už na své zahradě, u bazénu, to je ideálka, nebo na nějakém tom koupališti, nebo třeba možná tady u nás v Brně na Prýglu. V centru Brna máme teplotu takřka 31 stupňů Celsia a ještě teplej hlásí například Břeclav, tam je 33,5 stupně Celsia. Jinak se to pohybuje na jižní Moravě nejčastěji právě mezi 30 a 33, pokud byste mířili na Vysočinu, tam je trošku méně teplo, a to okolo 7-8-20. A pokud se říkáte, jaký že bude ten zítřejší den, tak nejprve trošku oblačno, místy může být až zataženo, sem tam nějaké ty přehánky, výjimečně i bouřka, k večeru už ale opět polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty potom zítra na jihu Moravy 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje či motýl jasoň dymnívkový. U Otročině vsi na Berounsku včera dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně, při němž vůz během akce na podporu práv komunity LGBT+ najel do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus, dosud však nebyl zadržen. Brněnská zbrojovka je zpátky mezi elitou. Zatímco v týdnu klub oznámil, že cílem je udržet se v nejvyšší soutěži, včera se na hřiště děly zázraky. Stadion v Srbské ulici byl beznadějně vyprodaný. Brněnští fotbalisté nakonec pražskou Spartu rozdrtili 3-1.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu, jak to tedy vypadá přímo v Brně bez komplikací. Pojďme ale o kousek dál. V Kuřimi v Legionářské ulici se nám srazila dvě osobní auta, ovšem projíždí se aktuálně bez zdržení. Kde se ale aktuálně zdržíte určitě, tak to je D1, 212. kilometr směrem od Vyškova na Brno. Tady nám blokuje provoz porouchaný karavan, a to zrovna v místě omezení. Kolona má v tuto chvíli podle našich informací asi 5 kilometrů. Nehodu auta a cyklisty potom máme taky na Brněnsku ve Vranovicích, v Sadové ulici, tady projíždějte opatrně. A ještě upozorním na nepojízdné osobní auto na D1 na 106. kilometru ve směru na Prahu. Pro tuto chvíli je to všechno, pokud jste na cestách a máte nějaké další aktuální info, tak budu ráda, když nám to zavoláte, protože my to zase pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2 minuty po 16. hodině na Krokodýlu s vámi Míša Rotrová. Já vám přeji krásné, teplé, až možná horké nedělní odpoledne. Doufám, že si ho užíváte s něčím chladným v ruce anebo ideálně někde ve vodě. A pokud přemýšlíte, kam vyrazit třeba ještě o prázdninách, tak pro vás za malou chvíli s Krokodýlem cestovatelem budeme mít jeden tip.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec. I could stay awake just to hear.

0: Testovatel.
1: Krokodýláci, máme tady už za chvíli půlku prázdnina. Pokud přemýšlíte, kam třeba vyrazit na výlet a došly vám už nápady, tak co takhle vyrazit na Smraďavku? Ten název je trošku nevábný, ale to místo je opravdu krásné. Smraďavka u Buchlovic, to je rekreační oblast, lázně, leží to asi 1,5 kilometru jihozápadně od Buchlovic v údolí Dlouhé řeky a ten svůj název tohle místo dostalo podle sirnatých pramenů v údolí, které tady byly poprvé popsány už roku 1580. Majitelé buchlovského panství si v údolí Dlouhé řeky vybudovali v letech 1670 a 1680 barokní lovecký zámeček. Nedalekou vodní nádrž zbudovali vodohospodáři na ochranu před jarními povodněmi, no a v létě to tady slouží k koupání, vodním radovánkám a také jako lovný revír pro rybáře. U hráze je travnatá pláž s přístupem do vody po panelech i spousta míst oddělených keři a stromy. Je to zkrátka takové příjemné rekreační místo, navíc si tam dáte i něco dobrého na jídlo a na pití, tak pokud jsem vás nalákala, můžete vyrazit.
0: Radio Krokodýl.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: Na krokodýlu Michael Jackson, 4:30 před námi, no a teď už taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Na krokodýlu nám dospívává Tommy Cash a teď šance pro vás, krokodýláci, být o 112 tisíc korun bohatší. Stačí pouze uhodnout náš tajemný krokodýlí zvuk a zkusit to můžete právě v tuto chvíli. Volejte studio 603 103 103, linku uvolňuji právě teď.

0: Pocem.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: A je to tady další soutěžní kolo vaší oblíbené soutěže, bodejť by taky ne, když v ní jde o peníze, o velké peníze, protože v tuto chvíli rozdáváme 112 tisíc korun a tahle částka může být vaše úplně jednoduše, když uhodnete náš tajemný krokodýlí zvuk. A už jen malý krůček od toho je ten, kdo se mi dovolal po mé výzvě jako první. Halo, halo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo tam?
3: Tady Martina.
2: Martino, krásné odpoledne. Tak vy už jste splnila tu první věc, dovolala jste se sem do studia. A teď už jenom je potřeba uhodnout ten náš tajemný krokodýlí zvuk. Prozraďte ale ještě předtím, odkud voláte.
3: Z Pohořelic.
2: Zdravíme tedy Pohořelice. No a co byste si tak pořídila za 112 tisíc korun?
3: No, splatila bych dluhy.

0: Ne, jestli je to zvuk za 112 tisíc korun, ano nebo ne? No, bohužel, tak zvuk chůze v lese to není, arbitr vrtí hlavou. Martino, ale nevadí, vy to můžete zkusit zase někdy příště. Tak vám držím pěsti a přeji krásný zbytek neděle.
1: Vám taky děkuju, naschle.
2: Kromě zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
1: A co bude ve scénáři?
0: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
2: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
4: Vlíšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artist Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.

0: Loreen a Euphoria tady u nás na Krokodýlu chvíli před 17, kdy je připravena taky kolegyně Míša s dalšími čerstvými zprávami Krokodýla.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Uzavírka Brněnské ulice Branka již od zítřka. Více už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Baťman. Tomáš Baťa, Švec, který dobil svět, nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity si dáme zase po páté, na co se můžete těšit, co je pro vás připraveno. Třeba tohle nové spojení Jennifer Lopez a Davida Getty, Save Me Tonight. Taky něco, přičem mě osobně se vždycky vlní boky Juanes, La Camisa Nera. A z českých hitů budeme hrát pro všechny Emmy, tedy Michal Hrůza bude zpívat pro Emmu.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska letní horké, v tuto chvíli v centru Brna 31,5 stupně Celsia, 34 bez jedné desetinky. Máme v Břeclavi, taky se ale dívám, že prochází taková drobná fronta, takže může spadnout nějaká ta kapka a dívám se, že v tuto chvíli i prší v některých částech Brna, ale nebojte se, není to nic hrozného, mělo by to během pár minutek přejít, takže pokud třeba jste někde na koupališti, tak nemusíte odcházet, stačí se někde na chvíli schovat. A jaké počasí bude zítra? Zítra trošku oblačnější, zataženější, může i trošku sprchnout výjimečně i bouřky. Během odpoledne už začnou ale přehánky ustávat, bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty zítra na Jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra začne oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede k Nějížskou, Veslařskou a Hlavní. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kníničské. V safari parku Dvůr Králové nad Labem začaly za značného zájmu návštěvníků africké dny. Během včerejšího dopoledne dorazili do dvorské zoo tisíce lidí. Tradiční akce představující africkou kulturu potrvá do 2. srpna. Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na dnešek nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy. Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála včera na štvanici s 18-letou Rakušankou Lili Tagerovou 7-6, 3-6, 6-7. O tři příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A na Krokodýlu teď už míříme taky na silnice podívat se na to, jak to v tuto chvíli jezdí. Přímo v Brně tady projdete celkem bez nějakých zdržení a komplikací, pokud tedy nepočítáme ta místa, kde se nám aktuálně něco opravuje, jak tomu tak v létě bývá. Pojďme se ale podívat na Brněnsko do Vranovic, Sadová ulice, tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, tak projíždějte opatrně. A motorkář havaroval na Znojemsku v úseku Lesná Milíčovice u Vracovic. Projíždějte řídí se bez zdržení, ale dávejte pozor. No a pokud jste za volanty a máte nějaké aktuální info, tak si to prosím nenechávejte pro sebe a zavolejte nám. A jinak vám všem, co jste momentálně na cestách, přeji šťastný dojezd do cíle.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dvě minutky po 17. hodině na Krokodýlu s vámi stále Míša a za chvíli spolu se mnou taky naše malá, milá a roztomilá Zlatíčka. Těch se budu ptát na to, kdo je to milé děti vandal.
1: Třeba se s nějakým cizím pánem povídáš, tak tě může i ukrást.
0: A více odpovědí našich nejmenších za chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pepičku, učil jsi se vůbec?
3: Ano.
2: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: Na Krokodýlu nám dohrávají Roxette Dangerous a hrajeme třeba taky pro Honzu, který nás ladí a jak mi říkal, nemá úplně tu nejlepší náladu, tak ať se to spraví. No a teď už míříme taky za našimi nejmenšími.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Za těmi nejmenšími jsme jako vždy vyrazili do jedné ze školek tady v Brně a tentokrát jsme se tam dětí zeptali na to, kdo pak je to vandál, milé děti.
2: No, to je takovej pán, který je strašně zlej.
3: Ten vandál, tak to je taky zlej chlap.
2: Oni berou totiž

0: tak tě může i ukrást.
1: Když ti dá nějaký bonbon, tak ať tě ani nedopadne ho sníst.
2: Tak jste to slyšeli. Tohle si myslí děti o tom, kdo je to vandal. Tak tedy zdravíme všechna malá zlatíčka, i ta trošku větší, která teď mají prázdniny. Užívejte si to a za malou chvíli pro vás všechny z Krokodýla taky další hity.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
2: A teď si ještě srovnejme hodinky, je 17 hodin 22 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
5: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
3: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
6: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
7: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonesa. Výstava je také v češtině.
6: Amethyst Weltmeisau.
7: Více na amethystwelt.at.
3: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Je dobré mít společnost na cestách.

0: jste s krokodýlem a jsou tu sice ještě letní prázdniny, ale ty už se chýlí do poloviny a potom už zase pěkně mobily do tašky a pozornost do lavic. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti při výuce více soustředili a méně času trávili na telefonech. A jaké jsou první zkušenosti učitelů?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Monika Černá, jsem zástupkyně ředitele na základní škole UVOS Brno. Mobilní telefony máme omezené přibližně 2,5 roku a to zejména z důvodu, že děti se nám v přestávkách skoro vůbec nesocializovaly a pokud ano, tak to hodně souviselo s mobilním telefonem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu teď už míříme taky za brněnskou městskou policií. Na telefonu mluvčí Václav Kadraba, který nám řekne více o tom, co se dělo o víkendu a co museli právě o tomto víkendu řešit brněnští strážníci. Pěkné odpoledne.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V sobotu večer téměř 70 strážníků dohlíželo na velmi sledované fotbalové utkání mezi Zbrojovkou Brno a Spartou Praha, ze kterého nakonec vyšel úspěšně domácí tým. Hlídky městské policie se během celého opatření, kromě několika dopravních přestupků, nemuseli zabývat žádnými problémovými situacemi. V neděli brzy ráno pak zamířili strážníci do Křídlovické ulice k Mladíkovi, který údajně hlasitě křičel a nadával. Před zraky hlídky pak rozbil skleněnou tabuli domovních dveří. Vůči strážníkům se choval agresivně a přiznal, že popíjel alkohol a užil marihuanu. Škoda sice nepřesáhla 10 000 korun, ale vzhledem k věku mladíka hlídka přivolala republikové kolegy, kteří si případ převzali. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Tolik tedy za brněnské strážníky Václav Kadrava. My děkujeme za informace a zdravíme tímto všechny, kteří mají dnes třeba službu. Tak ať to utíká, ať je to v klidu a z Krokodýla pro vás všechny za malou chvíli další hity Whitney Houston a nebo Mirai.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hodina je skoro tady, vy jste s Krokodýlem, kde nám hrají Atomic Kitten, hit z roku 2001. No a za malý okamžik taky čerstvé krokodýlí zprávy, které dneska chystá kolegyně Míša.
1: Přeji vám pěknou neděli. Letní dovolená se změnila v horor. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem i po 18. Dáme si třeba Minely. Taky tyhle pohodové 18s. A z českých hitů Miraj, vedle tebe usínám.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Na některých místech trošičku sprchlo, v centru Brna v tuto chvíli teplota 29 stupňů Celsia, například v Břeclavi hlásí stále ještě teplotu 33 stupňů Celsia. Pokud se ptáte, jaký že bude zítřek, oblačný až zatažený s přeháňkami, výjimečně i bouřkami, odpoledne to začne ustávat a nejvyšší teploty 25 až 28.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vlny veder a málo srážek mění zeleň brněnských parků ve žluté savany. Travní porosty na Kraví hoře v Lužánkách či Denisových sadech vysychají rychleji než loni. Podle odborníků se péče o trávníky ve městě stále příliš pomalu přizpůsobuje měnícímu se klimatu. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Dovolená v Bulharsku se změnila během velmi krátké chvíle v horor. Při animačním programu se utopila teprve 7letá dívenka z Polska. Jejíž rodiče v osudnou chvíli byli v jiném bazénu. Případem se zabývá policie. Ta se zaobírá také tím, zda byl ve službě plavčík a plně se výkonu práce věnoval, nebo byl v osudný moment rozptýlen. Velký úspěch si připsali mladé mažoretky z Brněnska zastupující Rajhradsko a Židlochovicko v kategorii Stage Pompon Junior, které v chorvatském Varaždinu získali titul mistryň Evropy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu, jak to tedy v tuto chvíli vypadá a jak to jezdí. Přímo v Brně bez problémů. Pojďme se ale podívat na nehodu auta a cyklisty na Brněnsku ve Vranovicích v Sadové ulici. Tady projíždějte opatrně, stejně jako na Znojemsku, kde nám havaroval motorkář v úseku Lesná Milíčovice u Vracovic a do třetice bohužel ne všeho dobrého. Nehoda motorkáře na Žďársku na trase se Stasova směrem na Čikov. Jsou tady záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Pokud jste za volantem a máte další aktuální info, budu ráda, když nám zavoláte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je chvíli po 18. s vámi na Krokodýlu stále Míša. Přeji vám pěknou neděli a za malou chvíli se podíváme na to, kde krokohlídka osvěžovala a kde osvěžovat bude. Tak zůstaňte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Krokodýl, vaše letní rádio.
1: Stoj. Loka.

0: Moravy.
1: Krokohlídka vás tento týden osvěžuje speciálními drinky. Máme pro vás, krokodýláci, 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. Pokud jste ochutnali, tak mi jistě dáte za pravdu, že je to velká paráda na léto. No a jak to vypadá, když osvěžujeme, tak na to se právě teď pojďte podívat.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo v Bystrci u přístaviště. Tady máme dokonce cyklisty. Pěkný den.
3: Pěkný den. Dostali jsme pitíčko. Určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady. Díky.
4: Děkujeme moc.
5: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
1: Rádo se stalo, rádi vás osvěžujeme. A kde bude naše krokohlídka osvěžovat příště? Poslouchejte nás a dozvíte se to.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz.
0: Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Miraj, vedle tebe usínám, máme tady 6:30 a teď taky více o tom, že jsme i rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden chce pomoci posluchačka Monika z Brna akci Kytarový festival, která dává šanci mladým talentům.
2: Jmenuji se Monika Holubová, chtěla bych podpořit Kytarový festival, který pomáhá objevovat nové talenty, jako je například hudebník Igor Klokov. Jeho kariéru nastartovala soutěž Kytar Talent, součástí Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Vyhrál mezinárodní soutěže po celém světě. Koncertuje, vydává alba, věnuje se pedagogické práci. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o podporu našeho festivalu, který se koná 2. až 8. srpna v Brně.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a festival mediálně i finančně podpořil.
2: Jsme rádi, že Rádio Krokodýl festival podpořilo a díky tomu můžeme objevovat nové talenty.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A na krokodýlu teď míříme taky do naší brněnské zoologické zahrady. Pokud jste tady třeba ještě letos v létě nebyli a říkáte si, proč vyrazit, co je tady nového, tak o tom nám řekne více mluvčí Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Prázdniny už jsou skoro v půlce a tak je nejvyšší čas vyrazit za námi do brněnské zoo. Roste nám tu spousta mláďat a je velká radost je pozorovat. Speciálně nalákám na manuly, korzaky, soby polární, kapibary, jelena milu, pekary, ale máme i nové obyvatele. Ze safari parku ve dvoře Králové k nám minulý týden přicestovali dvě samice skotů Zebu. Zebu patří mezi velmi zajímavé zástupce skotu, které na první pohled poznáte podle charakteristického hrbu na hřbetě. Ten tvoří tuková zásoba, která zvířatům pomáhá zvládat náročné podmínky prostředí. Tradičně ale nesmím opomenout našich 5 ledních medvědic, které se těší na vaši návštěvu. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Denně jezdí zoovláček a otevřen je pro vás denně i sezónní vstup. Moc se na vás těšíme na vaši návštěvu na Mniší hoře. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Tolik tedy mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich, my děkujeme za pozvánku. No a pokud jste to třeba stejně jako já ještě tu letošní letní sezónu nezvládli, tak do brněnské zoo můžete vyrazit.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude. Váš Bolek.
6: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
7: Vlíšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artist Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
8: SK Artist Brno.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, what a perfect day.

0: Na Krokodýlu nám zpívá Marek Ztracený. No a před námi pohled na silnice a taky na počasí.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem tady bude i po 19. hodině. Zpívat nám bude Miley Cyrus. Taky to tady rozjede Britney Spears. A z českých hitů třeba Miraj a Drahokamy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí jsme si dneska užili horké, na některých místech už to lehoučce příjemně schladlo, protože tam třeba zapršelo. V tuto chvíli dívám se nějaké ty přehánky třeba v okolí Pohořelic či Hustopečínu a v centru Brna měříme na teploměru. No stále necelou třicítku, dívám se, že 31 hlásí třeba Břeclav. A zítřejší den, tak ten bude spíše oblačný až zatažený s přehánkami, výjimečně i bouřkou. Odpoledne to začne ustávat a převažovat bude polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty zítra na jihu Moravy 25 až 28.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu, jak to v tuto chvíli vypadá v Brně bez problému. Pojďme se ale podívat na nehodu motorkáře, kterou máme na trase ze Svitav do Brna na silnici 1/43 u Mladkova. Tady řídí provoz policie a očekávejte i silný provoz. Také míříme na D1, kde máme porouchané osobní auto v místě omezení, tvoří se tam kolona, je to 212. kilometr D1 ve směru z Brna na Vyškov, tak i tady dávejte pozor. No a pokud jste na cestách a máte nějaké aktuální info, tak volejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Dvě minutky po 19. hodině a ve studiu Krokodýla už naproti mě taky Zbyněk Loucký.
1: Ahoj, Zbyňo, Míšo, ahoj, Míšo, dneska Anna, chladno z rána, ale nezdá se mi nějaká horká vlna se řítí, naopak je tam pořádně dusno.
0: Je to tak, tak Aničkám přejeme všechno nejlepší a tady ano. Už to přebírá Zbyně.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

nedělní 7. podvečer v týdnu pře Krokodýla Zbyňa právě teď. My uzavřeme právě večer pořadí jubilejní 30. týden na víkend letošního roku, tak se podíváme právě na celý týden z pohledu městské policie. No a jinak budeme hrát Jsme Krokodýl, vaše rádio. Tak pojďme na to.

0: Nic nehledejte, jsme to Nej Rádio. Jsme váš krokodýl a pojďme uzavírat tenhle týden i víkend.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jak to vypadalo o tomhle 30. týdnu právě v moravské metropoli? Teď už více Markéta Skřivánková za městskou policii. Markéto.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Hlídka městské policie mizela na přelomu týdne do Čechnické ulice, kde údajně došlo k potyčce mezi mužem a ženou. Strážníci tu kontaktovali 50-letého muže, který měl zaschlou krev na obličeji a 47-letou ženu s oděrkami na ruce. Muž strážníkům tvrdil, že před chvílí upadl a způsobil si tím zranění. Za to 47-letá žena hlídce vylíčila, že si k ní přisedl, povídali si a popíjeli alkohol. Po chvíli ale údajně nabídl sexuální styk, což odmítla. Jenže muž prý začal bez jejího souhlasu osahávat na intimních partiích a tak ho udeřila do horní části těla. Starší muž ale i přesto trval na tom, že si rány způsobil sám. Vzhledem k jeho zranění strážníci přivolali záchranáře, kteří si ho po příjezdu převzali do péče a následně převezli do nemocnice. Po konzultaci se státními policisty předali strážníci případ úředníkům. Ode mě je to pro dnešek, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno, přeji vám všem krásný den.
0: My děkujeme, je prostě horko a přejeme klidný zbytek víkendu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A víme taky, že je 19.21 právě teď.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmeisau.
5: Více na amethystwelt.at.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

závěru víkendu a na konci týdne taky konec světa s Miley Cyrus. Tak hraje Krokodýl. Hezký večer, jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr. Vidím tady taky v aplikaci vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky naší dceři Aničce k dnešnímu svátku. Zdravím všechny Aničky, díky. My to rádi vyřizujeme. No a za chvíli se také dozvíte, protože jsme Krokodýl, kde a jak vás budeme osvěžovat. Ale teď už Bryan Adams. Please forgive me.

0: je léto a je potřeba se osvěžovat. A to jakkoliv a nejlépe s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Osvěžujeme a velmi rádi. Krokohlídka vás tento týden osvěžuje a osvěžovala drinky. Máme pro vás 103 svěžích drinků z Charlie's Candy Store. No a hlavně, jak to vypadá, když osvěžujeme? No, pojďme se podívat. Byli jsme třeba u moře. Myslím tím Brněnského moře.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo Vystrci u přístaviště. Tady máme dokonce cyklisty. Pěkný den.
3: Pěkný den. Dostali jsme pitíčko. Určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady. Díky.
4: Děkujeme moc.
5: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
0: Tolik prígl a kde budeme? No jednoduše, poslouchejte další vysílání Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobrý večer, přeje Krokodýl. Je přesně 20 hodin a to znamená, že tenhle víkend má před sebou poslední 4 hodinky, stejně jako tahle neděle s datem 26. července 2026. Jestli budete s Krokodýlem, tak my už zase máme namícháno a protřepáno. Jdeme na to.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: To takhle Bruno Mars, Rose, Apathy. A v podobném rytmu zůstaneme. Enrique Iglesias, Bailamo. A se slzou zahrajeme a zažijeme Lhůtu záruční.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím Lhůtu záruční.
0: Krokodýl hit za hitem, nenechte si to utéct.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak otevřeme nový týden zítra v pondělí na obloze? Bude oblačno, možná až polojasno a teploty příjemné ráno 18, odpoledne kolem 25.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už se dívám společně s vámi na nedělní dopravu D1 na 210. kilometru, tedy za Brnem ve směru na Vyškov, Tambor, ale dvě osobní auta, doprava zpomaluje. Jdeme dál na příjezdu do Brna ze Svitav u Řečkovic, zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Kolona by se tam neměla tvořit. Na D1 na 212. kilometru ve směru od Vyškova zase naopak na Brno. Tam došlo ke střetu dvou osobních aut v místě omezení. Kolona tam má ze 4 kilometry. No a ještě se dívám na trasu ze Svitav do Brna na silnici 143 u Mladkova. Havaroval motorkář. Provoz řídí policie. Očekávejte silný provoz. A stejně tak na Žďársku na trase Stasova směrem na Číkov zasahovaly záchranné složky u nehody motorkáře a projíždělo se jedním pruhem. Mělo by se to dávat do pořádku. Klidnou neděli a šťastnou nedělní cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Bylo 8, hezký večer, přeje krokodýl a máme prázdniny opravdu v plném proudu, je nádherně, je letně, ale pozor na koloběžky nebo trampolíny. To probereme ve vysílání krokodýla za chvíli.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Hezkou neděli a pěkné léto přeje Krokodýl. Jak užíváte prázdniny? Teď tady máme jednu prázdninovou záležitost.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: V letních měsících zpravidla děti tráví více času venku a věnují se sportu či jiným aktivitám. Jde také o období, kdy část z nich přijde k úhoně. Podle lékařů za nárůstem dětských úrazů během prázdnin nejčastěji stojí pády, skol, koloběžek nebo trampolín. Přibývají také úrazy při míčových hrách na dětských hřištích nebo při koupání. Mezi závažnější případy pak patří poranění po skocích do neznámé vody, popáleniny nebo intoxikace alkoholem a dalšími návykovými látkami u dospívajících. Typy úrazů se liší podle věku dítěte. U menších dětí jsou časté pády z trampolín, dětských hřišť nebo odrážedel. U starších dětí a dospívajících pak úrazy při jízdě na kole, elektrokoloběžce, skateboardu nebo při sportu. Užívejte léto a v klidu a s rozumem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: My taky víme, co chystáme za hudební nabídku Dario G. A pak Amaro, Femme Like You. Náš největší hudební výběr, ale za chvíli se taky podíváme, protože máme nedělní večer, na tenhle víkend oslovíme městskou policii Brno, co se v sobotu a v neděli dělo právě v moravské metropoli. Ale teď už se děje to, že krokodýl hraje, tak si to nenechte ujít. Buďte u toho, hezký večer, přeje Zbyňák.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes! Open, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: krásnou neděli s Krokodýlem. Jak to vypadalo o tomhle víkendu v Brně?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tak pojďme na to, pojďme za městskou policií Brno, už se nám hlásí právě teď Vašek Kadraba. Vašku.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V sobotu večer téměř 70 strážníků dohlíželo na velmi sledované fotbalové utkání mezi Zbrojovkou Brno a Spartou Praha, ze kterého nakonec vyšel úspěšně domácí tým. Hlídky městské policie se během celého opatření, kromě několika dopravních přestupků, nemuseli zabývat žádnými problémovými situacemi. V neděli brzy ráno pak zamířili strážníci do Křídlovické ulice k Mladíkovi, který údajně hlasitě křičel a nadával. Před zraky hlídky pak rozbil skleněnou tabuli domovních dveří. Vůči strážníkům se choval agresivně a přiznal, že popíjel alkohol a užil marihuanu. Škoda sice nepřesáhla 10 000 korun, ale vzhledem k věku mladíka hlídka přivolala republikové kolegy.

B 304 452 700 304 452 700. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: takový pozitivní letní hit Green Green Grass a George Ezra, ale taky Krokodýl. Dobrý večer, blíží se 21.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A my už víme, jak budeme po 9. večerní hrát, tak si dáme třeba Taylor Swift The Fate of Ophelia. Co vy na to? Pojďme. Paráda, ale taky Bon Jovi, to je můj život. It's my life, to třetice Mandraže, tanči dokud můžeš. Tanči dokud můžeš, tanči to udýchá. Buďte s Krokodýlem, dokud neusnete, máme pro vás hit za hitem. Dobrý večer, krásnou noc.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A co zítra, až se třeba probudíte, tak v pondělí otevřeme nový týden oblačným počasím, ale možná až polojasno, teploty ráno 18, odpoledne kolem 25. Krokodýl jednu minutku před 21. To znamená, že celý tenhle týden, jubilejní 30. stejně jako dnešní neděle, má před sebou ještě 3 hodinky. Tak jestli si je užijete právě s Krokodýlem, budeme moc a moc rádi. My vás totiž rádi máme.
1: Je

Nedělní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí a to je dobře. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, krásnou pohodovou noc, protože víkend jsme si užili, jak se patří a užívat budeme i hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Weltmeisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

krokodýlní plíšku a v tom nedělním budeme přát všem Anám a Anitám. Aničky Anity slaví svůj svátek. Holky, užijte si noc i další hit u nás na Krokodýlu.

Na Krokodýlu jsou pro vás připravené další hity. Teď budeme také hrát a zdravit vás, co nás posloucháte tady v Brně na Lesné. Tak pohodu přejeme, příjemný poslech dalších hitů.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Do historie dnešního dne koukneme, spousty z vás o prázdninách rádo čte a užívá si a samozřejmě se vrátíte k některým starším knížkám a pokud se vrátíte třeba k babičce, tak právě dnes v roce 1855 Božena Němcová vydala právě knihu Babička. Věřím, že spousta z vás zná, děti znají, protože to mají jako povinnou čtenou, tak zaspomínejte, užijte si to a my jdeme za dalšími hity u nás na Krokodýlu.

0: vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jarek Gemala s vámi ve vysílání Krokodýla, užíváme si nedělní pelíšek, pohodu, dobrou náladu, přeji svatá Anna, chladna z rána se říká a už to začínáme ty rána chladnější cítit, tak doufejme, že to všechno zvládneme, těšme se na teplé odpoledne a užívejme hit za hitem.

Blíží se nám půlnoc, stále ladíte nedělní krokodýlí plíšek, za chvíli se přehoupneme do dalšího a to už 30. týdne tohoto roku, teď ale stále buďte dobře naladěni a užijte si Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Příproudová silnice mezi Lechovicemi a Pohořelicemi se začne stavět ještě letos, což je dobrá zpráva, a teď zdravíme všechny řidičky a řidiče. Silnice 1/53 mezi Lechovicemi na Znojemsku a Pohořelicemi na Brněnsku projde rozsáhlou modernizací za necelé 2 miliardy korun. Stavební práce na více než 20-kilometrovém úseku v uspořádání 2+1, které přinesou nová mimoúrovňová křížení a mosty, by měly silničáři zahájit v průběhu letošního září. Paráda, díky za to. Zdravíme ještě jednou všechny řidičky a řidiče a za volant vám posíláme další hit.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Policisté kontrolovali řidiče na jihu Moravy, někteří při řízení pěkně rolovali na mobilu. Ano, používání telefonu během řízení nadále zůstává častým nešvarem, a to řidičů tady u nás na jihu Moravy. Na dálnici D2 se na tuto skupinu zaměřili dopravní policisté z Podivína. Jen za poslední týden jich odhalili hned několik. Někteří z nich byli za volantem nákladních vozidel. A bacha na to. Chvilka nepozornosti přitom může mít fatální následky. Tak bacha, mobily nechat být, věnovat se řízení, a za volant posíláme další hit.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.